99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Len euro 99 centov za kilogram. Jablka sandomierske len 99 centov za kilogram. A Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.